Jasu, Hojmerandi, Aftomorandi. Už bežu, už du, Kiss FM, Preserve Sam.